0: jsou to Vánoce.
1: Je to nový rok.
2: A s ním Honza Beneš,
3: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
4: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Eteru signálu jsme naslouchali Roxeťákům. Za dvě minuty a kousek už odbije šestá hodina. Dáme si tak dnešní úvodní zprávy, které připravila Lucka Sinková, a i po nich pecky v rámci osmdesátkového léta, třeba Weather Girls nebo Rod Stewart.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejprve ovšem zjistíme, jak to jezdí na D1. 246. kilometr ve směru Ostrava havarovalo osobní auto, když srazilo srnu, a ještě jdeme na silnici 373 u obce Kanice, okres Brno-Venkov, kde je nehoda rovněž jednoho osobního vozidla. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní ráno a příjemné vstávání po víkendu přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou včera soukromně navštívil Telč na Jihlavsku. Pozdravil se i s návštěvníky festivalu Prázdniny v Telči. Čekalo na něj několik stovek lidí. Prezidentská návštěva ve městě oživila příběh pozlaceného psacího pera uloženého v místním muzeu. Původně se s ním do pamětní knihy v roce 1928 podepsal prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty a vysychání vodních zdrojů ve čtvrtek premiér Andrej Babiš. Na skoro čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Sdělili to pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu. Podle dat na webu ústavu se nad tropickou třicítku dostaly teploty hlavně na Moravě a ve Slezsku.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha plánuje navýšení kapacity čerpací stanice na vodním toku Rokytka v Libni a rozhodla o zahájení zadávacího řízení. Čerpací stanice na vodním toku má klíčovou úlohu při odvádění vnitřních vod z území Libně, zejména v situacích, kdy zvýšená hladina Vltavy omezuje jejich přirozený odtok. Navýšení kapacity proto přispěje k lepší ochraně oblasti. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zlínská Barum Rally má překvapivého vítěze. Koho prozradí sporťák Petr Plintovič?
3: Barumček Rally ve Zlíně vyhrál Adam Březík se Škodou Fabia. 30-letý jezdec si připsal největší triumf v kariéře. Navíc se dostal do hry o titul mistra České republiky. Za měsíc v Pačově se rozhodne o šampionovi mezi trojicí Březík, Stříteský, Mareš. Právě lídr šampionátu Mareš dojel na Barumce až osmý. Zraněný Stříteský ve Zlíně nestartoval.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 30. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
4: A kromě nich informace, které po ránu potřebujete, to jest očekávané události, jak bude a už velmi brzy, taky prověříme oslavence pro dnešní 17. srpnový den. Já jsem Lukáš Bláha, přeju vám dobré pondělní jitro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 6 hodin 10 minut probouzí vás ráno na Signál rádiu. Z kalendáře už vykukuje 17. srpen. Utíká to jako ta voda. Před námi tedy posledních 14 dní letošních letních prázdnin. Pojďme si je ještě s našimi ratolestmi užít. Dneska to ale hodně bude o slečnách či dámách Petrách, protože právě ty slaví svátek. Všechno nejlepší. Pokud jste zástupkyně něžného pohlaví, dost možné, že vám v pokojíčku visel plakát a na něm byl i tenhle americký zpěvák Donny Wahlberg, pětina boybandu New Kids on the Block. Ten má dnes 57. narozeniny. 83. pak jeho krajan herec a držitel dvou Oscarů Robert De Niro. 77 svíček z dortu svoukne pan Etiketa neboli Ladislav Špaček a 17. srpnový den v roce 1958 poprvé otevřela svoje očka v Hollywoodu Belinda Carlisle. V letech 1978 až 85 členka dívčí skupiny Go-Go, od roku 1987 pak na sólové dráze, kde právě v ten rok dobila žebříčky na obou stranách Atlantiku s tímhle hitem Heaven is a place on earth. Tak tady je, abyste krásně vstávali do nového týdne.
1: Ráno na Signál rádio.

0: Tři minuty po čtvrt na sedm vstáváte s ranním signálem. Pevně věřím, přátelé, že se vám lépe dýchá po té, co se díky studené frontě proměnil během noci vzduch. Dnes počítejte s oblačnou až zataženou oblohou. Na Moravě a ve Slezsku dopoledne přechodně i polojasno. Postupně na většině území déšť či přehánky, hlavně v jihovýchodní polovině území místy bouřky i silné. Tak tam na sebe buďte opatrní. Nejvyšší denní teploty nejčastěji mezi 23 až 27 stupni. Hezké ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Probouzíte se s ránem na Signál Rádio a to je dobře, protože se 4 minuty před 6:30 dozvíte, co se bude dít v pondělí 17. srpna.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Ministři se dnes sejdou k prvnímu zasedání vlády po 2-týdenní dovolené. Řešit mají mimo jiné opatření pro zadržování vody v krajině. Středočeský kraj zahajuje stavbu nového úseku cyklostezky mezi obcemi Kly a Tuhaň. Po dokončení bude dlouhá 4,5 kilometru a stane se součástí tzv. Labské stezky. V Praze se ode dneška do 23. srpna koná ve vodárenské věži na Letné festival O ničem. Nabízí příležitost k nic nedělání. Stačí jen zpomalit, odpočinout si a prostě být. Ostrava počínají dnes hostí mistrovství Evropy v požárním sportu, na kterém se představí nejlepší evropské reprezentace mužů, žen, dorostenců i dorostenek. A dnes oficiálně zahájí vysílání nový sportovní kanál Prima Sport. Ať máte Prima Jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dodali jsme vám, doufám, dost elánu do rána. Za pár vteřin bude 6:30 a tak se pojďme na signálu opět podívat, jak to jezdí.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Žádná sláva na D7, 42. kilometr ve směru Chomutov. Zde nákladní automobil havaroval do svodidel. Posouváme se na Pražský okruh, konkrétně první kilometr ve směru D1. Tady došlo ke střetu dodávky s osobním vozidlem. Pražský okruh ještě jednou, 80. kilometr ve směru D1, nehoda dvou osobních vozidel. A bouralo se i v Brně, konkrétně v Merhautově ulici, kde došlo k havárii motocyklu. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let

0: Téměř 5 minut po 6:30 s vámi vstává signálové ráno do 17. srpna. Gratulujeme tím pádem Petrám k svátku a zároveň máme Národní den second handu. My vám určitě takzvaně z druhé ruky nic rád nebudeme. Za chvíli Eros Ramazzotti s Tinou Turner a navrch přihodíme i aktuální předpověď počasí.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio. Rozhovor Signál Rádia.
2: Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jak jí Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: doufám, že vás taky potěšil tenhle nakopávací song do nového týdne. Díky, že v 6.40 se probouzíte s ranním signálem vstříc 17. srpnovému dni, který bude z hlediska počasí oblačný až zatažený. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Nejvyšší teploty právě ne v jihozápadní, ale v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28. Na jihu Moravy se ještě pěkně ohřejete, protože tam mají teploměry ukazovat tropickou třicítku. Tohle už jsou Pet Shop Boys a za chvilku zjistíme, o čem se mluví a píše na zpravodajských serverech. Počkejte si na to, hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Pár vteřin před 6:45 s vámi vstává Signálové ráno a má pro vás aktuální souhrn zpráv.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiere, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali včera evakuovat, informují tamní hasiči. Tenista Maxim Mrva si podmanil italské Toddy a získal svůj první titul na challengerech a celkově druhý na profesionální úrovni. Český teenager ve finále deklasoval 6-2, 6-2 bývalého člena elitní stovky žebříčku Nicolase Kikra z Argentíny. A ještě jedna dobrá zpráva z kurtů. Kateřina Siňaková zvládla své úvodní vystoupení na Masters v Cincinnati, když otočila duel se Španělkou Jessicou Boschovou a po setech 6-7, 6-1, 6-1 mohla slavit postup. O osmifinále si zahraje s domácí hvězdou Madison Keysovou. Budeme držet palce, hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 6.49 jste s ranním signálem. Včera skončilo atletické mistrovství Evropy v Birminghamu a skončilo tak, že pro naši výpravu neúspěšně poprvé v historii jsme nezískali na kontinentálním šampionátu žádnou medaili, ale mě ještě zaujala jedna zpráva ze Spojeného království, protože v tamním hrabství Dorset se koná mistrovství světa v pojídání kopřiv. Účastníci mají jediný úkol během hodiny spořádat co nejvíce sedových listů této rostliny. Mohou u toho popíjet vodu, mohou taky smotat si kopřivy do ruliček nebo namáčet právě do nápojů, aby zmírnili jejich žahavost. Ani tak ale nejde o příliš příjemný zážitek. Zelené zuby a jazyk, pálení na rtech a popálené prsty jsou podle pořadatelů prakticky nevyhnutelné. Některým závodníkům se takzvaně dělá šoufl a jakmile by ten obsah, který snědli těch kopřiv, jak si ze sebe dostali následně nechtěně, tak to znamená okamžitou diskvalifikaci. Tak to doma určitě neskoušejte, dejte si nějakou příjemnější snídani a já vám k tomu hraju Paula Younga, pak bude i Elton John, no a poté už čerstvé zprávy, nenechte si je ujít, hezké ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: je ve finále první hodiny ranního signálu pondělního s datem 17. srpna 3 minuty před 7. hodinou. Elton John, vyroben v Anglii, vyrobena na severu Čech, tak to je Lucka Synková, kam zdravíme samozřejmě.
1: Kdo ví, kde jsem byla vyrobena, ale narodila jsem se tam. Hezký
0: dobře, den to už nebudem dál rozebírat. Je pravda, že samozřejmě Jirka Svoboda tady bývá touto dobou obvykle. Zdravíme, na ně myslíme, zdravíme ho na dovolenou. A bývalý šéf Správy železnic, co čert nechtěl, stejného jména, tedy také Jiří Svoboda, je stíhán kvůli prodeji pohledávky za 11 milionů korun, ale to je teda, no tak.
1: Jirko, co jsi vyváděl? No, počkej, až se vrátíš
0: dovolený. Tak hlavně nám teda Jirka neřekl, že ještě kromě šéfování tady si jako střihne vždycky Správu železnic. A tak proč ne? No.
1: Zprávy jako zprávy, akorát tak. Musíš zaměnit co z... No, ale tak těch 11 milionů dobrých, tak proto jo, je možná Jirka na tý dovolený.
0: Ano,
1: to teď rozlousknul.
0: Teď se to ukázalo.
1: No tak ty už jsi mi částečně odhalil, co bude ve zprávách, tak já to doplním, že volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci. Na co? To si řekneme.
0: A tak jo, tak se na to moc těšíme. Lucko, díky.
1: Hezký den.
2: Signál Rádio doprava.
0: Pojďme ještě do provozu. Dálnice D7 u Tuchoměřic, druhý kilometr, tedy ve směru hlavní město, tam došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Dvě osobní auta jsou v sobě rovněž na Cínovecké ulici a je Cínovecká ještě jednou, a to na sjezdu na Kbely. Tam právě teď havarovala dvě osobní vozidla, to znamená situace tam teď asi není veselá, vemte to jinudy. Hezké ráno.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je Petra, je 17. srpna, hezké pondělí přeje Lucie Sinková. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali k jejich odstranění. V případě bezchybných kandidátních listin úřady do soboty 22. srpna rozhodnou o jejich připuštění k volbám, které se uskuteční 9. a 10. října souběžně s úvodním kolem senátních voleb. Bývalý šéf správy železnic Jiří Svoboda je stíhan kvůli prodeji pohledávky za 11 milionů korun, která podle policie pomohla developerovi. Celkem bylo obviněno 5 lidí. Audit správy železnic ale žádné pochybení ani škodu státu nenašel. Nový nápor migrantů na španělskou exklávu Ceuta se zatím nekoná. Navzdory výzvám se o víkendu o nelegální překročení hranice pokusili asi 300 lidí, oproti desítkám tisíc na konci července. Pomohlo i posílení ostrahy na straně Maroka. Obyvatelé města na severu Afriky si ale dál stěžují hlavně na špatné hygienické podmínky.
0: Co se děje v regionu?
2: Rada hlavního města Prahy schválila nová pojmenování a přejmenování veřejných prostranství na území hlavního města. Konkrétně bude pojmenováno 22 zcela nových ulic a jedna další už existující, ale dosud nepojmenovaná. Části dvou veřejných prostranství budou nově přejmenovány a název části jedné ulice bude zrušen. Kompletní seznam je na magistrátním webu praha.eu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Plavkyně Barbora Stémanová druhou medaili z mistrovství Evropy nepřidala. Její výkon viděl sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Před pár dny získala plavkyně Barbora Stémanová evropský titul na kravlařské dvoustovce. Na dvojnásobné trati další medaili nepřidala. Skončila šestá. Jan Čejka doplaval na krátké polohovce sedmý.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 30. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
4: A muziku z té správné dekády vám přinese Lukáš Bláha. Zdravící vás v pondělí 17. srpna. Petri, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, nemyslím ty kamna. A pojďme na muziku. Tohle jsou Alphaville a hlavně vy se brzy dozvíte, kdy vyšlo úplně poprvé takovéto kulaté, blízkavé, tedy CDčko. Jaký den, počkejte si na to, hezké ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Za 3 minuty bude 4:15, vstáváte se signálovým ránem a pojďme si udělat takové malé historické okénko. Tento den v roce 1998 vypukl skandál s Monikou Lewinsky. Americký prezident Bill Clinton v nahraném svědectví přiznal, že měl nesprávný fyzický vztah se stážistkou. Ve stejný den pak před národem přiznal, že ohledně toho vztahu uvedl lidi v omyl. Ale pojďme do naší oblíbené dekády. 17. srpna 1982 totiž vyšel první hudební optický disk CD podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips. Původně, to je taková perlička, mělo mít CDčku délku 60 minut jako LPčko, ale Sony trvalo na 74 minutách, aby se na jeden disk vešla celá Beethovenova 9. symfonie. Mimochodem, prvním CDčkem, které komerčně šlo na trh, bylo The Visitors od skupiny ABBA a tam byl i tenhle velký hit. Dobré ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádi.

0: 7.19, máte ten správný ranní signál a 17. srpnový den, který je v podstatě ještě stále před námi, bude oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, co je pozitivní, že později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna obývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území vystoupají na 19 až 23 stupňů, jinde na 23 až 28 a kde se ohřejete více, tak to je jih Moravy, kde teploměry došáhnou až na 30. Tohle už jsou UB40, za chvilku Petr Muk neusínej stylově a potom očekávané události pro 17. srpen. Počkejte si na ně.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Ani vy neusínejte, probouzí vás ráno na Signál Rádiu a 4 minuty před 7:30 pro vás má info, co přichystal 17. srpnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Ministři se dnes sejdou k prvnímu zasedání vlády po 2 týdenní dovolené. Řešit mají mimo jiné opatření pro zadržování vody v krajině. Středočeský kraj zahajuje stavbu nového úseku cyklostezky mezi obcemi Kly a Tuhaň. Po dokončení bude dlouhá 4,5 kilometru a stane se součástí takzvané Labské stezky. V Praze se ode dneška do 23. srpna koná ve vodárenské věži na Letné festival O ničem. Nabízí příležitost k nic nedělání. Stačí jen zpomalit, odpočinout si a prostě být. To Ostrava počínaje dneškem, hostí mistrovství Evropy v požárním sportu, na kterém se představí nejlepší evropské reprezentace mužů, žen, dorostenců i dorostenek, a dnes oficiálně zahajuje vysílání nový sportovní kanál Prima Sport. Vám všem prima pondělní jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máme minutu po půl osmé a pojďme se v ranním signálu opět podívat do provozu.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V tuto chvíli zpozorněte, a to velmi, na silnici 1/52 v katastru obce Pohořelice, okres Brno-Venkov. Konkrétně je to sjezd z Pohořelic na Mikulov. Dochází zde v tuto chvíli k vyprošťování osob po havárii osobního auta. Tak mějte klidnou cestu.

0: 5 minut po půl osmé je s vámi pondělní ráno na Signál Rádiu a uplynulý víkend byl nabitý sportovními událostmi. Náš sporták Petr Plintovič pečlivě sledoval evropský šampionát v plavání, rally ve Zlíně a velmi zaujal též jeden speciální výrok.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Výrok víkendu má na svědomí portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo. V 41 letech oznámil, že ho pravděpodobně čeká poslední sezona jeho bohaté kariéry. Uzavřít jí chce v saudsko-arabském klubu An-Nassr. Barumček rally ve Zlíně vyhrál Adam Březík se Škodou Fabia. 30-letý jezdec si připsal největší triumf v kariéře. Navíc se dostal do hry o titul mistra České republiky. Za měsíc v Pačově se rozhodne o šampionovi mezi trojicí Březík, Střítezký, Mareš. Právě lídr šampionátu Mareš dojel na Barumce až osmý. Zraněný Střítezký ve Zlíně nestartoval. A plavkyně Barbora Sémanová před pár dny získala evropský titul na kraulařské dvoustovce. Na dvojnásobné trati ale další medaily nepřidala. Skončila šestá. Jan Čejka doplaval na krátké polohovce na sedmém místě.
1: Signály ze sportu. Ze sportu. Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Dáváte si ranní signál, 7.40 ukazují hodiny a pro 17. srpen, který je v kalendáři, platí známá lidová pronostika. V srpnu už nelze slunci mnoho věřit. No je pravda, že počasí přinese v tomto týdnu ochlazení, pak se ovšem vrátí tropy. Nicméně dnes tedy oblačno i zataženo na Moravě a ve Slezsku, dopoledne přechodně i polojasno. Teploty se nám budou pohybovat od 23 do 27 stupňů na jihovýchodě, tam bude až 29, naopak na severozápadě počítejte s tím, že bude maximálně 19 až 23 stupňů. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: vašim uším se pár vteřin před 7:45 liné signálové ráno a už ani na brněnské přehradě si nedáme špekáček. Důvody zná tamní kolega Luděk Savona Urbánek.
1: Hezký dobrý den, sucho dolehlo už i na brněnskou přehradu. Mlsouni mají utrum, párečky, klobásky, maso ani brambory, prostě nic na oheň. Oblíbená grilovací místa jsou totiž až do odvolání uzavřená. Důvodem je zvýšené nebezpečí vzniku požárů, které v současnosti platí na celém území Jihomoravského kraje. Veřejné grily proto není možno používat. Návštěvníci brněnské přehrady by proto měli zákaz respektovat a při pobytu v přírodě dbát zvýšené opatrnosti. Opatření vychází z rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje. Grilovací místa budou znovu otevřena, jakmile bude opatření odvoláno a jejich používání bude opět možné, uvedla za Lesy města Brna Monika Nezhybová. Milovníkům těchto pochutin tedy nezbývá nic jiného, než si nechat zajít chuť na tyto pamlsky. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Vstává.

0: Ladíte ráno na Signál rádiu a 8 minut před 8 hodinou nevynecháme ani tuto rubriku.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: A potěšující informace tu mám hlavně pro ty, kteří rádi tráví čas nad nějakou tou knihou. Jilská studie totiž sledovala 3635 Američanů nad 50 let po dobu více než 12 roku a vyšlo z toho najevo, že čím více času lidé věnovali čtení knih, tím lépe si v datech o přežití vedli. Čtenáři knih měli v průměru o 20% nižší riziko úmrtí než lidé, kteří knihy nečetli vůbec. A ten rozdíl byl citelný už při necelé půl hodině denně. To znamená, že i taková jedna kapitola nějakého vašeho oblíbeného čtení naprosto stačí. Tak hurá do toho.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Tak to byla v ránu na Signál Rádio i taková asociace s Petrem Kotwaldem, Mumulent, ale tohle byl Mumulent, který vytvořili kdysi dávno ještě daleko před ním. KLF, to byli ty, kteří vyházeli a zapálili ty peníze tenkrát, ne? V Británii někde.
1: Je to možný, no, už si to moc nevybavuju.
0: Mumulent, ale to trošku stouplo do hlavy, že se proslavili.
1: Ale za to si pamatuju ten videoklip, tam frčí, že jo, ten vláček prostě ano. Po té železnici. Jo, je to hezký a myslím si, že právě Petr Kotwald to tak trošku v vozovkách vykradl, i někde přiznal.
0: Ale takže, dobře, ale vykrad to pěkně.
1: Jo,
0: to
1: vykrad
0: musí
1: to hezky, to je pravda. Zbudila tě bouřka v noci, jak jste spali vlastně všichni? Jo, mě to budilo, já jsem nespala, možná jste na tom dost podobně a někdo třeba měl to štěstí, že spal jak medvěd, to nezbudilo nic.
0: No, jsou takový šťastlivci mezi námi. No.
1: To teda jo. No a jak to bude s počasím dál? Čekají nás opět přehánky, bouřky tento týden a i když se ochladí, což teda se má ochladit, tak se ale opět dočkáme i vyšších teplot. No. Takže zase to bude skákat nahoru dolů.
0: My jsme si včera, já jsem se byl ještě vykoupat v jednom biotopu nejmenovaném v Radotíně a ještě jsme si říkali,
1: tam to mám ráda.
0: Je to tam nádherný, je to strašně hezký prostředí, doporučuju. Říkali jsme si, jestli to náhodou není už naposledy, co jsme letos takhle zažili, ale ne, tak tropy ještě přijdou.
1: Ještě přijdou.
0: Ještě to bude. Ještě.
1: A takový záchvěv.
0: A pak už budou Vánoce.
1: No, vypadá to tak, jako vždycky.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Tak ještě před právami pojďme prověřit, jak to vypadá na tuzemských silnicích, konkrétně v Praze Moskevská ulice, tady došlo ke střetu osobního auta s tramvají, bouralo se i v Pardubicích, ve Štrosově, tam jsou v sobě dvě osobní vozidla a vracíme se na závěr do Prahy, lépe řečeno před Prahu, protože na Cínovecké, na příjezdu po D8 k Letňanům, tak tam jsou v sobě teď právě dvě osobní vozidla. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio Zprávy.
1: V pondělí 17. srpna je vaším společníkem Signál Rádio Zprávy, pro vás připravila Lucie Sinková. Ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se mají mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce tzv. Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty a vysychání vodních zdrojů minulý týden ve čtvrtek premiér Andrej Babiš. V Česku je nedostatek krytů. Hasiči evidují jen přes 1500, což stačí jen pro zlomek obyvatel. Praha proto hledá vhodné prostory pro improvizované úkryty, například sklepy, podzemní chodby či garáže. Pomáhat mají hasiči i univerzity. Zároveň vznikají i nové soukromé kryty. Česko v tomto týdnu čekají přehánky i bouřky. Proti předchozímu období se také ochladí, ačkoliv od středy by nejvyšší teploty neměly být daleko od 30 stupňů Celsia. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali včera evakuovat.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město podpoří zimní zájezdy dětí zaměstnanců městské policie. Vypsalo proto zakázku na kompletní zajištění zimní rekreace v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město. Jde o jeden z benefitů, který magistrát poskytuje zaměstnancům městské policie. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 4 miliony 200 tisíc korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zlínská Barum Rally má překvapivého vítěze. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Barumček Rally ve Zlíně vyhrál Adam Březík se Škodou Fabia. 30-letý jezdec si připsal největší triumf v kariéře. Navíc se dostal do hry o titul mistra České republiky. Za měsíc v Pačově se rozhodne o šampionovi mezi trojicí Březík, Střítezký, Mareš. Právě lídr šampionátu Mareš dojel na Barumce až 8. Zraněný Střítezký ve Zlíně nestartoval.
0: Signál Rádio počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 30. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
4: Osm hodin a tři minuty ze studia vás dál moc zdraví Lukáš Bláha, speciálně pak všechny Patry mající 17. srpna svátek. A vás všechny brzy vezmu do boskovských jeskyní na výlet. A když jsme u jeskyní, tak taky bude soutěžení. Počkejte si na to, hodit se vám určitě bude v této hodině. Číslo 910 260 910. Hezké ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: 8 hodin k ním téměř 11 minut, vám všem stále dobré pondělní ráno ze signálu a míříme do Boskovské dolomitové jeskyně na Semilsku, protože ty zažívají během letošního léta nečekaný nápor. Lidé je vyhledávají především během tropických dní, jde totiž o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji, které má stálou teplotu mezi 7,5 až 9 stupně Celsia. Dříve přitom nejvíce návštěvníků přicházelo během deštivých dní. Více prozradí vedoucí jeskyní Dušan Milka.
1: My jsme v podstatě jeskyně, která sbírá lidi, když je špatný počasí. Jo? Když začne lejt, tak my máme návštěvnost prostě úžasnou, protože se nedá nikam chodit, že jo? Tady na žádný vejlety a lidi jdou do jeskyní. To my víme, to jako je tady prostě narváno. Ale teď je tady opravdu plno, přestože neprší a je krásný počasí. Může to být i tím, že se už nedá koupat, já nevím.
0: Boskovské jeskyně najdeme na Semilsku v Libereckém kraji a patří k nejrozsáhlejším dolomitovým jeskyním systémům v České republice. Najdeme v nich i překrásné podzemní jezero, které vás ohromí svou modrozelenou křišťálově čistou vodou. Tak tam určitě někdy vyražte. No a já především připomínám, že do jeskyní po celém Česku rozdáváme tento týden vstupenky v naší raníře, ano nebo ne. Zanedlouho se jí dočkáte, dobré jitro.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Minutu po 4:15 jste s ranním signálem a teplotní rekord pro 17. srpen zůstane s největší pravděpodobností hraničící s jistotou nepřekonán. Na jižní Moravě by ještě sice mohlo být až 30 stupňů, ale v roce 1892 naši předci na našem území naměřili stupňů bez jedné desetiny 36. To dnes si budeme muset vystačit povětšinou s teplotami od 21 do 25 stupňů. Odpoledne by taky mohly být leckde silné bouřky, tak na sebe buďte silně opatrní.
1: Signál Rádio hraje 80.

0: V ránu na Signál Rádio Janina Nini bylo impossible a ačkoliv se to může zdát nemožné, pokud chcete zažít ještě nějaké prázdninové dobrodružství, pak jste na správné adrese.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: Signál vás dostane do podzemí, v tuto chvíli stačí jen vytočit linku 910-260-910, dovolat se jako první a když správně zodpovíte na kvízovou otázku, budou vaše rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů po celém Česku. A já už se ptám, koho máme na druhé straně?
2: Dobrý den, tady Angelika.
0: Angeliko, já vás moc zdravím, tedy to je jméno. To mě až vyrazilo dech.
2: Doufám, že stihnete položit tu otázku bez dechu.
0: Já to nějak zkusím. Je to tak dobrý, už je to dobrý. 3 vteřiny mi stačily, je to krásný. Tak jste připravená na soutěžní otázku? Můžeme ji položit?
2: No pojďme na to.
0: No jdeme, jistě. Našli bychom v některé z českých jeskyní nějaké historické nápisy či kresby? Ano nebo ne?
2: Já myslím, že ano.
0: No a to myslíte, Angeliko, naprosto správně. Nenechala jste se nachytat. Ano, například třeba tak taková jeskyně na Špičáku u Jeseníku má na stěnách nápisky a kresby botníků ze začátku 16. století.
2: Tak třeba se pojedeme podívat právě tam.
0: No jistě, odkud pocházíte, kde nás ladíte v tuhle chvíli?
2: Praha. Momentálně jsme na Slapek, takže kousek.
0: Tak jo, tak doufám, že budete mít aspoň trošku počasí, teda, že vám to vyjde.
2: V noci nám trošku sprchlo, ale vypadá to, že zase
0: Zase se líp dýchá, když jsme u toho dýchání. No tak jo, tak necháte si to, vyrazíte s rodinkou?
2: Určitě.
0: Paráda, tak jo. Já jsem myslel, jestli to někomu nedarujete, jestli třeba někoho, nemáte někoho, koho byste ráda potěšila. Ale ne.
2: Koho bych ráda poslala do díry, to nevím.
0: Tak to radši necháme otevřené. Tak jo, Angeliko, vydržte mi ještě na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem k vám budeme expedovat rodinnou vstupenku do jeskyních komplexu. Mějte se krásně a díky za zavolání.
2: Já moc děkuju.
0: Naslyšenou. No a vy ostatní nezoufejte, protože zítra ráno zase vás pošleme ne do díry, ale do jeskyní.
1: Ano nebo ne. Hrajte s námi zase příště na Signál Rádio.

0: Tři minuty před 8:30 posloucháte ranní signál a hned dvě zprávy ze sousedního Polska tady na mě po ránu vyskočily z internetu. Za prvé ta, že v tamní vesnici Konotopie vysvětili sochu Panny Marie v sobotu, která je z téměř 56 metry nejvyšší svého druhu v Evropě. O necelých 17 metrů tak překonala slavnou sochu Krista Spasitele týčící se v brazilském Rio de Janeiro. Stavbu mimochodem financoval jeden z nejbohatších polských podnikatelů. A druhý článek pochází z Bratislavy, kde natočil náhodný kolemjdoucí situaci, v níž svérázným způsobem odstranila vyklízecí četa starou ledničku z 9. patra místní výškové budovy. Namísto toho, aby ji svezla dolů výtahem, případně snesla po schodech, vyhodila chladící přístroj o váze několika desítek kilogramů z okna. No, to by se asi panence Marii příliš nelíbilo. Na druhou stranu, kdo se s tím má tahat? Aspoň se holka na závěr své služby proletěla.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Dáváte si ranní signál a jednoznačně největší zprávou dnešního dne je ta, že nový sportovní kanál skupiny Prima odstartoval pravidelné vysílání. Brzy se dozvíte detaily, minutu po půl deváté, ale nejdříve míříme na tuzemské silnice.
1: Signál rádio, doprava.
0: Opatrnosti zadosti na dálnici D1 209. kilometr ve směru Ostrava, tam totiž došlo k hromadné nehodě 5 osobních automobilů, navíc je tam nákladní ve svodidlech, tvoří

0: jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: sportovní kanál Prima Sport. Diváci se mohou těšit jak na domácí, tak na zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín. Více prozradí šéfredaktor sportovní redakce skupiny Prima Pavel Skořepa.
1: Naše vize toho kanálu je taková, že je to lifestyleový sportovní kanál a my chceme ty lidi bavit. Nebude to jenom o tom, že tam budou přímý přenosy sportovní a reprízy, ale budeme tam mít spoustu pořadů. Myslím si, že divák se tam nudit nebude.
0: To určitě ne. Já dodávám, že televize chce na kanálu Prima Sport vysílat třeba druhou fotbalovou a hokejovou ligu, vyšší mužské basketbalové ligy, volejbal, tuzemskou florbalovou superligu nebo světovou ligu plážového volejbalu Beach Pro Tour.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: minuty před 8:45 stále ještě ladí ranní signál a i zítra bude pokračovat oblačné až zatažené počasí, co je ovšem pozitivní, že srážková činnost výrazně zeslábne, od severozápadu se pouze místy vyskytne slabý déšť. Nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia. Už ve středu se ale denní teploty vrátí k letním hodnotám mezi 24 a 29 stupni na jihu Moravy až k tropickým 31.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek.

0: s vámi pondělní ráno na Signál Radio. Představte si, že existuje i takový festival, který je o ničem. Pozve nás na něj teď kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, ano, slyšíte správně. Moje dnešní pozvánka je na festival o ničem. Jde o festival, který vám nabídne příležitost k nic nedělání. Jedna z pražských neziskovek chce právě tímto festivalem připomenout, že důležitá je péče nejen o druhé, ale také o sebe sama. Historická věž Vodárenské věže na Pražské Letné se tak na týden stává místem bez nároků na pozornost, kde nemusíte dělat vůbec nic. Prostě a jednoduše jen být. Dramaturgie proto záměrně rezignuje na tradiční festivalový ruch. Jediným cílem akce je připomenout radost z obyčejných věcí. Z dobré kávy, z dobré hudby, z ležení a koukání do stropu a nebo do nebe a také ze zastavení. Tak pokud chcete zastavit, tak se na Letné určitě stavte. Zdejší komorní program vás určitě vyklidní. Celý program hledejte na webu festivaloničem.cz. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Radio.

0: už jen 9 minut nám chybí do 9. hodiny, to znamená, že jsme téměř v závěru pondělního ranního signálu a sluší se ještě pogratulovat k dnešním kulatým 70. Chantal Poulin, ano, asi nejznámější Francouzka v českých zemích, tahle rodačka z Marseille. Mě zaujalo to, že ona prohlásila, že člověk nestárne časem, ale až ve chvíli, kdy přestane být zvědavý. Na tom něco je? Možná se nad tím taky zkuste zamyslet. A co prozradila o tom, co jí šokovalo, když vlastně na konci 70. let přijela sem do Čech kvůli lásce k Bolkovi Polívkovi. Byly to neoholené nohy a i samozřejmě jaksi ne úplně dostatek zboží jako na západě v našich obchodech. Tak to už je teď naštěstí pryč. Tady je ovšem hned teď Tanita Tykaram a vám všem hezký zbytek pondělního rána.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Necelé 2 minuty před 9. hodinou, to znamená opravdu už úplný závěr pondělního rána na Signál Rádiu. Charles a Eddie, my už jsme tady taky na signálu ve dvou, protože přede mnou sedí Lucka Sinková. Škoda, že to nevidíte, protože se tady úplně vrtí do téhle muziky, která je strašně pohodová, co si budeme povídat.
1: Tančím si, protože jsem celá rozlámaná, tak se snažím to nějak přebít. No a ono je to ještě horší. Ale Charles a Eddie, to je jak Lucka a Lukáš, mě napadlo.
0: Ano,
1: no nic.
0: Ano.
1: Co ve zprávách, že?
0: Ano.
1: Kde včera padaly teplotní rekordy, uslyšíte za okamžik, a o prázdninách přibývá vážných nehod cyklistů. Je hned několik vysvětlení. Co bys tipnul? Čím to jako může být, že cyklisti bouraj?
0: Tak možná si přihnou, ne, lehce před jízdou.
1: To je ano, jedna z variant.
0: Pak to vedro asi taky úplně není, no.
1: No, tak víc ve zprávách.
0: Dobře, tak jo.
1: Ale děkuju.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Na silnicích to teď vypadá následovně, zpozorněte, a to velmi, v Praze na ulici Jana Žilevského, kde osobní auto porazilo chodce, D1 209. km ve směru Ostrava, tam jsou v sobě hned 3 osobní vozidla, a D1 v opačném směru 210. km ve směru Brno, tam zůstává neprůjezdný levý pruh po nehodě osobního auta. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní dopoledne přeje všem Lucie Sinková. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a také vyzvali k jejich odstranění. V případě bezchybných kandidátních listin úřady do soboty 22. srpna rozhodnou o jejich připuštění k volbám, které se uskuteční 9. a 10. října souběžně s úvodním kolem senátních voleb. Na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Podle dat na webu ústavu se nad tropickou třicítku teploty dostaly hlavně na Moravě a ve Slezsku. O prázdninách přibývá vážných nehod cyklistů. Od začátku prázdnin na českých silnicích nejméně 5 zemřelo. Rizikem je nepozornost, přeceňování schopností, chybějící výbava i alkohol. Cyklisté přitom zaviní 2 ze 3 nehod, kterých se účastní. Při 2 požárech, které včera vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zahynuli 2 lidé. Oběti jsou starší manželský pár. Podle řecké pobřežní stráže bylo evakuováno více než 570 místních obyvatel a turistů.
0: Co se děje v regionu?
2: Rada hlavního města schválila pokračování projektu Upgrade sítě veřejného osvětlení pro účely dobíjení e-mobility. Hlavní město tak prodlužuje platnost 3 klíčových smluv této oblasti až do konce roku 2028, aby mohl být celý projekt dokončen. Původně se předpokládalo, že projekt bude hotový do konce roku letošního. Projekty ale vyžadovaly více času a nebyly vyčerpány alokované finanční prostředky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Plavkyně Barbora Sémanová 2. medaili z mistrovství Evropy nepřidala. Její výkon viděl i sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Před pár dny získala plavkyně Barbora Sémanová evropský titul na kravlařské 200. Na dvojnásobné trati další medaili nepřidala. Skončila 6. Jan Čejka doplaval na krátké polohovce 7.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jeho západní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 30. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 5 minut po 9. hodině už jedeme pondělním dopolednem, ve kterém se v příštích chvílích podíváme na sociální sítě, co tam sdílely hvězdy naší oblíbené dekády. No a z 80. Ray Parker Jr. A nebo právě teď, pokud máte pocit, že jste se ještě neprobrali, tak tohle vás zaručeně dostane na nohy.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pondělním dopoledním signálu jsme díky Ray Parker Juniorovi skrotili všechny duchy a tak si v klidu můžeme vychutnat Hvězdy na síti s Martinem Čípou.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádiu.
3: Kapela Europe na sítích ukázala svůj snímek z obálky časopisu Classic Rock. Ta bude taky součástí limitované edice nové desky s názvem Come This Madness, která spatří světlo světa na konci září. Podepsaný mramorový vinyl vyjde jen ve 250 exemplářích a dá se tedy očekávat, že se okamžitě vyprodá. Paula Abdul se na sítích pochlubila, že obdrží ocenění od Amerického svazu učitelů tance. Kromě její nezanedbatelné stopy v roli zpěvačky je totiž hlavně choreografickou ikonou, která začínala jako roztleskávačka basketbalového klubu Los Angeles Lakers a později stavěla choreografie pro Michaela i Janet Jacksonovi, Prince nebo George Michaela. Rod Stewart zrušil zbytek svého amerického turné, protože musel podstoupit operaci srdce. Rod je ale nezlomný a fanouškům na sítích vzkázal, že už se cítí lépe a po doporučeném měsíčním klidu má opět v plánu vrátit se na pódium. Tisíce komentářů od fanoušků i kolegů z branže mu přejí brzké zotavení. A kapela Queen propaguje na svých profilech nový soulový singl bubeníka Rogera Taylora I See You Now. Ten vyšel minulý týden na všech streamovacích platformách, včetně videoklipu na YouTube. Je předsevzetí celého alba, které vyjde 18. září. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku. Tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
2: Hvězdy na síti.
1: Na Signál Rádio.

0: Gloria Estefan roztančila své boky, krátce před 9:30 jste se Signál rádiem a 17. srpen patří nejen Petrám, ale i secondhandům, protože právě těch je dnes národní den. Tak si klidně do nějakého zaskočte a já vám pošlu muziku nikoliv z takzvané druhé ruky, ale jen to nejlepší z 80. budou Lionel Richie anebo vynikající duet dvojice Mark Almond a Gina Pitneyho. Dobré pondělní dopoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. Signál rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Posloucháte ten správný dopolední signál a kolega Luboš Dvořák pro vás na oplátku má pokračování jeho hradozámeckého putování.
1: Dnes se s vámi podělím o postřehy ze Slezské Ostravy. Dodnes se setkávám s údivem a překvapením, že Ostrava má hrad. Ano, svůj Slezsko-Ostravský, který už ve 13. století střežil horkou hranici mezi Polskem a Českým královstvím nad soutokem Ostravice s Lučinou. Za panování rodu Sedlnických Schotic se stal v 16. století významným politickým centrem v regionu. Postupně ho ale zpustošila 30-letá válka, důničinnost a bombardování Ostravy. Ovšem i dnes má stále číslo popisné 1 jako nedílná součást společenského a kulturního života města a Moravskoslezského kraje. Je izolován zelení a přitom kousek od centra. Je zde i amfiteátr nejen pro shakespearovské slavnosti, jako má Praha. Lokální výstavní činnost se zaměřuje na celé rodiny. Podhradí občas také slouží jako stanové městečko při velkých zvučných festivalech a mezinárodních setkáních. Z Ostravy zdraví Luboš Dvořák.

0: I australská zpěvačka Natalie Imbruglia vám prostřednictvím své torny posílala po vlnách signálu přání senzačního pondělního dopoledne. Pouhé 2 minuty nás dělí od 10. hodiny. Lucka Sinková už je proto se mnou ve studiu, aby vám pověděla nejnovější zprávy. A po nich další várka 80kových hitů od Queenů, Billy Joela nebo i Rager.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky prověříme, jak to jezdí. Nehodu teď právě máme v Praze v Chlumecké ulici. Srazily se zde 2 osobní vozidla s dodávkou. Je tam neprůjezdný pravý pruh, ale kolony se netvoří. Takže tímto místem úplně klidně můžete projet. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 17. srpna je s vámi Signál Rádio a zprávy připravila Lucie Sinková. Ústavní soud odmítl stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a právníka Káry Matice v bitcoinové kauze. Nevyhověl ani podnětu hlavního aktéra případu Tomáše Jiříkovského. Soud uvedl, že případné výhrady k vyšetřování mohou obhájci uplatnit v trestním řízení. Návrh ministra školství Roberta Plagy a premiéra Andreje Babiše na zákaz mobilů na školách už posvětila v červenci vláda. Nové regulaci ale zatím chybí odborná debata. Resort školství s otázkami odkazuje na Národní ústav duševního zdraví, který mu měl zákaz mobilů na školách doporučit. Ten plánuje na podzim vydat odborný článek. Nový elektronický systém vstupu a výstupu z Evropské unie prodloužil letos v létě čekání na některých velkých evropských letištích až na dvojnásobek. Ve Frankfurtu a Amsterdamu se maximální fronty protáhly až na 2 hodiny. Aerolinky i letiště varují, že situace se může na podzim ještě zhoršit. V italských Dolomitech včera odpoledne horská služba zachraňovala 2 Čechy. Oba byli v bezpečí dopraveni do horské chaty. Dodejme, že kvůli špatnému počasí tady záchranáři včera odpoledne zasahovali i v dalších případech.
0: Co se děje v regionu?
2: Až tunu odpadků denně vhodí lidé do odpadkových košů na pražském Václavském náměstí. Z analýzy, kterou nedávno provedl pražský magistrát ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky, vyplývá, že kromě plechovek a PET lahví tvořily třetinu odpadů jednorázové obaly, především kelímky, a zbylá třetina pak byla standardní směsný odpad. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7, 6-1 a 6-1 Španělku Bousasovou. Tereza Valentová nevyužila 7 matchbolů a prohrála 6-3, 6-7 a 0-6 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 30. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Lucko, díky za zprávy, moje jméno je Lukáš Bláha. V nejbližších okamžicích se vydáme za historií muziky pro 17. srpen. Vrátíme se třeba do dne, kdy se v obchodech poprvé objevil nový nosič pod zkratkou CD. Z těch už vám sice dávno v rádiu nehrajeme, ale právě moderní technologie ty slouží k tomu, abyste měli skvělý pondělní dopolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Billy Joel nám zpíval pondělní dopolední signály, to, co slyšíte, a v něm slíbené pátrání po milnících muziky pro dnešní datum.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Cestu historií zahájíme v roce 1982, protože to vyšel první hudební optický disk. CD vyvinuli společnosti Sony a Philips a na prvních nosičích zákazníci dostali album The Visitors švédské ABBY. Původně mělo mít CDčko délku 60 minut jako LPčko, ale Sony trvalo na 74 minutách, aby se na jeden disk vešla celá Beethovenova 9. symfonie.

Pokračujeme za 17. srpnem před 35 lety. Během něj natočila americká Nirvana klip ke kultovní písni Smells Like Teen Spirit, ve které představuje skutečné fanoušky skupiny jako publikum. I proto jeho výroba stála méně než 50 000 dolarů. Na začátku milénia pak Guinnessova kniha rekordů označila video za to úplně nejhranější na stanici MTV Europe.

Končíme 17. srpna letopočtu 1995, kdy společnost Microsoft koupila práva na hit Start Me Up od Rolling Stones z 81. roku. Ten použila stylově jako téma pro jejich uvedení na legendární operační systém Windows 95.

0: krátce před půl jedenáctou je s vámi Signál Rádio, no a tento týden, ten patří našem ranním vysílání této rubrice.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: Tedy velké soutěžení, a to tentokrát o rodinnou vstupenku do celkem 14 různých jeskyních komplexů po celé naší vlasti. Je potřeba se vždycky dovolat jako první na číslo 910 260 910. Soutěžíme po 8 hodině a takhle to vypadalo dneska ráno, když se dovolala velmi energická paní Angelika.
2: Dobrý den, tady Angelika.
0: Tak jste připravená na soutěžní otázku? Můžeme ji položit?
2: No pojďme na to.
0: No jdeme, jistě. Našli bychom v některé z českých jeskyní nějaké historické nápisy či kresby? Ano nebo ne?
2: Já myslím, že ano.
0: No a to myslíte, Angeliko, naprosto správně. Nenechala jste se nachytat. Ano, například třeba tak taková jeskyně na Špičáku u Jeseníku má na stěnách nápisky a kresby botníků ze začátku 16. století.
2: No tak třeba se pojedeme podívat právě tam.
0: No, jistě.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: to byla vynikající filmová vzpomínka na Patrika Swayzeho Šízlek The Wind, hříšný tanec. Přede mnou už taky, no ne, hříšný, to bych si nedovolil tvrdit, ale je tady Luky Frélich, ahoj.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Já tě zdravím, prosím tebe, dostal se tady ke mně jeden takový článek. Strojvůdce ve Švýcarsku dostal okamžitého padáka za to, že si při řízení vlaku četl.
1: Ten byl hříšný.
0: Ten byl teprve hříšný. Je pravda, že tohle se nám naštěstí stát nemůže. My jsme tady vlastně od toho, abychom si četli, abychom nasávali informace a pak je sdělovali posluchačům.
1: Ano, to je pravda. Já jsem myslel, že řekne, že jako u nás na kolejích se to stát nemůže.
0: Jo, takhle.
1: Ale no tak jsem si říkal, že vlastně nikdo do té kabiny nevidí.
0: Právě, to je.
1: Kolikrát jsem si říkal, je tam vůbec ten člověk ještě?
0: Já jsem se totiž, omlouvám se, ten článek ještě nečetl. Možná teda je to pro tebe tip, že bys to mohl zjistit vlastně, jak to zjistili, že ty jsi si tam četl toho.
1: Jo, takhle.
0: Jsou jako někdo nahrávali.
1: Na nádraží třeba, no. Na zastávce.
0: No ne, protože já jsem teď někde zaznamenal takovou informaci, že náš premiér vlády dělal se takový audit, co se na počítačích v poslanecké sněmovně prohlíží a byl šokovaný tím, jak si, jaká produkce filmů se tam pozorovala.
1: Tak co si budeme nalhávat? Je potřeba si v té sněmovně nějak tu pracovní dobu zkrátit.
0: Ano, vy to znáte.
1: Já jsem chtěl jenom říct, že u nás máme autonomní vlak, tak by se mohli Poláci nechat inspirovat, třeba by jim to pomohlo.
0: Ano, to je pravda. No, kdo vám pomůže po 11. hodině v pracovní době, tak to je Luky Frélich, už je připraven, jak vidíte, slyšíte. No a já se na vás těším zase zítra ráno v 6. Ahoj.

0: Ještě 3 minuty zbývají do 11. hodiny. Krásné dopoledne, hezké pondělí, tady je Signál Radio a za moment bude pokračovat naše 80kové léto. Paul McCartney, taky Eruption nebo třeba Police. Teď už nesmí chybět Lucie Sinková se zprávami a já dodám informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 9, Čuprova ulice u sjezdu na Balabenku, hlásí dopravní nehodu, nárazově se zdržíte. Další komplikaci čekejte ještě stále v Holešovicích na Praze 7, Bubenské nábřeží. Tady je nehoda 2 osobních vozidel a chodce, na místě jsou záchranné složky. Tady se zdržíte asi do 10 minut, tak s tím počítejte, jeďte opatrně a šťastnou cestu. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Mountain. Stare at my idol, man and Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 17. srpna, pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. 3/4 Čechů kvitují vládní návrh na úplný zákaz používání mobilů ve školách. Alespoň to ukázal exkluzivní průzkum pro novinky.cz. Čím starší lidé jsou, tím spíše jsou pro přísnou restrikci. U omezení ve školách ale Češi nekončí. 71% z nich by dětem do 15 let zatrhlo i sociální sítě. Experti však varují, že ačkoliv zákazy mohou působit rázně, v praxi může jít o pouhé politické gesto, které nepomůže. Po dlouhém suchu v noci konečně zapršelo na většině území Česka. Nejvíc srážek hlásí severozápad Čech. V Krušných horách místy spadlo přes 50 mm. Déšť a bouřky budou pokračovat i dnes. Odpoledne mohou být i silné, s přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami a větrem až 70 km v hodině. Zároveň se ochladí. Na severozápadě bude kolem 20 stupňů, na jihu Moravy maximálně 30. V japonském městě Jakuširo v prefektuře Kumamoto dnes začaly demolice financované z veřejných prostředků, při nichž úřady jménem majitelů nechají rozebrat a odstranit domy a další stavby poškozené při zemětřesení s koncem července. Připomeňme, že katastrofa si tehdy vyžádala nejméně 39 mrtvých.
0: Co se děje v regionu?
2: Dopravní podnik slavnostně o víkendu spustil autobusovou linku tunelovým komplexem Blanka. Linka s označením 145 jezdí denně a spojuje pražské Dejvice s Čimicemi. Linku, o které se hovoří od spuštění tunelu, se podařilo rozjet díky dostatku řidičů a také díky vývoji systémů pro efektivní řízení dopravy. Doplňme, že spoj jezdí denně od 5 do 23 hodin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mistrovství světa v badmintonu začalo pro Českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola po vítězství nad Italkou Hamzaovou. 20-letá reprezentantka vyhrála v Dili souboj soupeřek z počátku druhé stovky světového žebříčku a při druhém startu na vrcholné akci se dočkala prvního triumfu. Další její soupeřkou bude Vardaniová z Indonésie. A v úvodním hracím dnu se v Indii představí ještě deblové dvojice Jiří a Ondřej Královi a Vojtěch Havlíček s Tomášem Švejdou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jeho západní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 30. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Venku konečně déšť, ale myslíme, že za pár dnů budeme znovu přemýšlet, jak se ochladit. Dobrý nápad dostali v Japonsku, za chvíli vám ho představím a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Samantha Fox.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Paul McCartney teď s námi na Signál rádiu. Zdá se, že vlnu veder máme pro tuto chvíli za sebou, ale nebojte, teplo znovu přijde a po několika dnech budeme zase netrpělivě vyhlížet ochlazení. Znáte to, když je zima, chceme teplo a naopak. Výborný nápad pro vysoké teploty dostali v Japonsku. Na místní trh vstoupila totiž lednice pro lidi. Ano, slyšíte správně. Je to spíš taková budka k sezení pro jednoho, ale dokonalý chladící box na kolečkách, který lze postavit v podstatě kamkoliv. Zdejší firmy je kupují ve velkém pro zaměstnance na pracoviště a pozadu nejsou ani domácnosti. Díky tomu, tak jako v zimě chodíte do sauny, v létě můžete tím pádem do lednice. Doufám, že tahle vychytávka se brzo dostane i k nám.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Police. Sociální sítě, to je místo, kde se určitě vyplatí být s námi, protože díky tomu budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku uvidíte fotky z jeskyní, abyste věděli, kam si můžete vysoutěžit rodinnou vstupenku v naší kvízové hře Ano nebo ne. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Dalibor Janda a single, který nás pořád hodně baví. Za chvilku Phil Collins, Diana Ross nebo Pet Shop Boys. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

0: herná balada Richard Marx, chvilku před polednem na Signál rádiu. Za moment Ace of Base, Soul Sister nebo Donna Summer, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky doprava.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte, v Brně ve Štefánikově ulici je nehoda osobáku s tramvají. Na místě jsou záchranné složky, probíhá vyšetřování, zdržíte se asi na 10 minut. Další komplikace vás potom čeká na dálnici D1 na výjezdu z Prahy ve směru na Brno, 6. kilometr. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem, neprůjezdná v současnou chvíli zpevněná krajnice, ale pro jistotu dejte tady raději nohu z plynu a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Antimonopolní úřad definitivně potvrdil pokuty v celkové výši 280 milionů korun pro stravenkové firmy Edenred, Plaxi, dříve Sodexo a App. Podle úřadu se firmy v letech 2004 až 2018 domlouvaly na obchodních podmínkách, mimo jiné na maximální počtu stravenek, které mohly lidé uplatnit při jednom nákupu. Pokuty jsou pravomocné a firmy je musí zaplatit. O prázdninách přibývá vážných nehod a zranění cyklistů. Nejméně 5 těch od začátku prázdnin na českých silnicích zahynulo. Rizikem na jejich straně je nepozornost, přeceňování vlastních schopností nebo chybějící bezpečnostní výbava. Problémem je také alkohol. I jeho malé množství může za řídítky výrazně zhoršit odhad i reakce. Podle statistik zaviní cyklisté 2 ze 3 nehod, kterých se účastní. Pokud jde jen o jejich střety s motorovými vozidly, tak tam je častěji zavinění na straně řidiče. Zlato dnes dál zdražuje. Kolem 9:45 středoevropského času cena kovu k okamžitému dodání vykazovala růst o 0,7%, tedy zhruba na 4 409 dolarů, což je necelých 92 000 korun za trojskou unci. Proti letošnímu minimu má k dobru přes 11%, za předchozími maximy, ale zatím zaostává.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město podpoří zimní zájezdy dětí zaměstnanců městské policie. Vypsalo proto zakázku na kompletní zajištění zimní rekreace v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město. Jde o jeden z benefitů, který magistrát poskytuje zaměstnancům městské policie. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 4 200 000 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na 1500 metrů 7. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem z kontinentálního šampionátu z Mnichova 2022.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne od západu zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky s výjimkou západu i velmi silné. Večer od západu ustávání srážek. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy, počasí, teď 80.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Na Plzeňsku se rozjela oprava zámku. V jaké fázi se rekonstrukce památky nachází, prozradím za chvíli. K tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Bobby McFerrin. Hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky signál rádio. Na jihu Plzeňská se malá obec Merklín pustila do opravy zdejšího rozsáhlého zámku. Ten se dostal do jejího majetku už v roce 1990. Aktuálně se dokončuje přestavba kinosálu za více než 4 miliony korun na společenský sál pro 150 lidí. Více prozradí starostka Jana Nováková.
1: Až bude zrekonstruovaný ten sál, to asi se bude čím pochlubit. Přes léto se tam občas zatoulají nějaký turisti a přijdou se zeptat, tak samozřejmě tím neodmítneme a ukážeme, co chtějí, ale jsme udělali celou střechu, tu jsme teda dělali na třikrát na etapy, dostali jsme teda z Plzeňského kraje vždycky nějaký příspěvek na to, no pak jsme tam měnili plynový topení, kotle, takže to taky stálo hromadu peněz. Ta knihovna taky, jo.
0: Kulturní památka v Merklíně už spolkla 25 milionů korun. Současná část rekonstrukce by měla být hotová v listopadu. V okolí obce Merklín na Plzeňsku můžete navštívit zříceninu hradu Roupov, zámek Chudenice s americkou zahradou nebo taky historický klášter Chotěšov.

0: Mike and the Mechanics, velká klasika z osmdesátek. Na Brněnsku se uzavřela oblíbená grilovací a opékací místa. Podrobnosti přidám za chvíli. Kylie Minogue, Aerosmith nebo Susan Vega vám zkrátí čekání. Hezké odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Už ani na brněnské přehradě si nedáme špekáček. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, sucho dolehlo už i na brněnskou přehradu. Mlsouni mají utrum, párečky, klobásky, maso ani brambory, prostě nic na oheň. Oblíbená grilovací místa jsou totiž až do odvolání uzavřená. Důvodem je zvýšené nebezpečí vzniku požárů, které v současnosti platí na celém území Jihomoravského kraje. Veřejné grily proto není možno používat. Návštěvníci brněnské přehrady by proto měli zákaz respektovat a při pobytu v přírodě dbát zvýšené opatrnosti. Opatření vychází z rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje. Grilovací místa budou znovu otevřena, jakmile bude opatření odvoláno a jejich používání bude opět možné, uvedla za Lesy města Brna Monika Nezhybová. Milovníkům těchto pochutin tedy nezbývá nic jiného, než si nechat zajít chuť na tyto pamlsky. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Bee Gees, Nena nebo Bruce Springsteen. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Brně Chabrulova ulice, pardon. Tady je nehoda cyklisty a chodce. Na místě jsou taky záchranné složky a projíždí se ve snížené rychlosti. Nárazově se vytváří krátká kolona, tak s tím počítejte a jděte opatrně.
1: Rozhovor Signál rádia. Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jak jí Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní odpoledne přeje všem Lucie Sinková. Obnovená národní koalice proti suchu by se měla sejít poprvé dnes po jednání vlády. Ministr zemědělství Martin Šebestián před jednáním kabinetu novinářům řekl, že ještě nebude v plném složení. Stanoví si mimo jiné harmonogram či vyhodnotí kroky z minulých let. Znovu zavedení orgánu, který v minulosti fungoval za tehdejšího ministra životního prostředí a nynějšího ústeckého hejtmana Richarda Brabce, oznámil premiér Andrej Babiš minulý týden. Potraviny v Česku mohou zlevňovat ještě několik měsíců. Očekávají to analytici na základě vývoje výrobních cen, které dnes veřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí podle odborníků inflační tlaky. Školní pomůcky letos vyjdou rodiče na několik tisíc korun. Nejvíce peněz obvykle stojí prvňáčky. Samotná aktovka může stát kolem 2000, penál s vybavením zhruba 800 a k tomu je potřeba pořídit další školní potřeby. Některé školy se snaží rodinám finančně pomáhat a základní pomůcky dětem poskytují. Po téměř 30 letech by se troubky na Přerovsku, symbol povodní z roku 1997, mohly dočkat ochrany. Povodí Moravy v těchto dnech požádalo o stavební povolení na soustavu zábran, které by obec měly před vodou chránit. Stavba má stát 850 milionů korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha plánuje navýšení kapacity čerpací stanice na vodním toku Rokytka v Libni a rozhodla o zahájení zadávacího řízení. Čerpací stanice na vodním toku má klíčovou úlohu při odvádění vnitřních vod z území Libně, zejména v situacích, kdy zvýšená hladina Vltavy omezuje jejich přirozený odtok. Navýšení kapacity proto přispěje k lepší ochraně oblasti. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté se budou muset obejít v předkvalifikaci mistrovství Evropy bez Tomáše Satoranského z Hapoelu Tel Aviv i Víta Krejčího z Portlandu. A fotbalisté Viktor Kyžiškov jsou bez trenéra. Vedení druholigového pražského klubu odvolalo kouče Jindřicha Tichaje poté, co mužstvo včera utrpělo domácí debakl 1-4 od rezervy Baníku Ostrava.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne od západu zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky s výjimkou západu i velmi silné. Večer od západu ustávání srážek. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy, počasí, teď 80.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment přijde řeč na nový televizní kanál. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start Mike Oldfield. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Nena, teď s námi na Signál Rádiu. Počínaje dnešním dnem odstartovalo své vysílání nové sportovní, řekněme televizní vysílání. Mluvil o tom dnes ráno kolega Lukáš Bláha.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
2: Přijímačí vám zní signálové ráno a významné je dnešní datum pro televizi Prima, protože ta oficiálně spouští nový sportovní kanál Prima Sport. Diváci se mohou těšit jak na domácí, tak na zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín. Více prozradí šéfredaktor sportovní redakce skupiny Prima Pavel Skořepa.
3: Naše vize toho kanálu je taková, že je to lifestyleový sportovní kanál a my chceme ty lidi bavit. Nebude to jenom o tom, že tam budou přímý přenosy sportovní a reprízy, ale budeme tam mít spoustu pořadů. Myslím si, že divák se tam nudit nebude.
2: To určitě ne. Já dodávám, že televize chce na kanálu Prima Sport vysílat třeba druhou fotbalovou a hokejovou ligu, vyšší mužské basketbalové ligy, volejbal, tuzemskou florbalovou superligu nebo světovou ligu plážového volejbalu Beach Pro Tour.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: kapela Team. Posloucháte Signál Radio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Tentokrát zamíříme do roku 1985. Michael Jackson, Cher nebo Belinda Carlisle, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci. Za moment.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Kanadsko-americká spolupráce, která dobila svět, tak by se dalo mluvit o singlu, ve kterém mladý zpěvák vzhlížel k popové hvězdě. Nakonec i on sám se stal hvězdou osmdesátek a v jednom z rozhovorů prohlásil, že to byla pro něj nejsilnější spolupráce, na kterou si pamatuje, jako by to bylo včera. Dvě ikony v jedné písni. Bryan Adams a Tina Turner. It's Only Love.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za necelou minutku udeří 14. hodina, krásné odpoledne. Za moment Mr. Big, taky byl Medley nebo Tony Basil, prostě naše 80kové léto. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Brna po dálnici D1 193 a půltý kilometr. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem. Komunikace ve snížené rychlosti zůstává průjezdná, ale nárazově se může vytvořit kolona. Tak tu dejte nohu z plynu a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 14:00 hezký den přeje Lucie Sinková. Starosta Ralska Miloslav Tůma nechal za městské peníze vybudovat na radnici nahrávací studio za více než 400 tisíc korun. Tvrdí, že bylo zahrnuto ve schváleném rozpočtu, ale nedokáže říct, kdo konkrétně jeho vybudování schválil. Podle něj ho objednal on sám. Studio navíc zdarma využívá autor podcastu Hlasy severu. Radnice přitom neeviduje, že by o jeho využití někdo oficiálně žádal. Studenti si letos za bydlení v bytech opět připlatí, a to až o 14%. Alespoň to vyplývá z aktuálních dat realitních platform. Najít ubytování v září by mohl být problém. Šumavský národní park zastavuje do konce sezóny splouvání a možnost registrace pro splouvání Teplé Vltavy v úseku Sumarský most pěkná. Důvodem je nízká hladina řeky, která klesla na historické minimum 630 cm. Česko v tomto týdnu čekají přehánky i bouřky. Ojediněle mohou být doprovázené přívalovým deštěm či krupobytím. Proti předchozímu období se také ochladí. Nejchladnější bude zítřek. Od středy by ale maxima neměla být od 30 daleko. Na Moravě se mohou dostat i na tuto hranici.
0: Co se děje v regionu?
2: Rada hlavního města Prahy schválila nová pojmenování a přejmenování veřejných prostranství na území hlavního města. Konkrétně bude pojmenováno 22 zcela nových ulic a jedna další už existující, ale dosud nepojmenovaná. Části dvou veřejných prostranství budou nově přejmenovány a název části jedné ulice bude zrušen. Kompletní seznam je na magistrátním webu praha.eu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Viktorie Žižkov jsou bez trenéra. Vedení druholigového pražského klubu odvolalo kouče Jindřicha Tichaje poté, co mužstvo včera utrpělo domácí debakl 1-4 od rezervy Baníku Ostrava. Viktorka uvedla na svém webu, že nástupce představí v dalších dnech. Do té doby klub pověřil vedení mužstva asistenta Petra Papouška.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne od západu zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky s výjimkou západu i velmi silné. Večer od západu ustávání srážek. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy, počasí, teď 80.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin a 4 minuty. Věděli byste, proč mělo CDčko délku 74 minut? Zatím tipujte, za chvilku vám to prozradím. Nejdřív pojďme hrát připravené Bananarama na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hitovka z hříšného tance, teď s námi na Signál rádiu. CDčko mělo mít původně jen 60 minut, ale změnilo se to na 74. Proč, to ví kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Cestu historií zahájíme v roce 1982, protože to vyšel první hudební optický disk. CD vyvinuli společnosti Sony a Philips a na prvních nosičích zákazníci dostali album The Visitors švédské ABBY. Původně mělo mít CDčko délku 60 minut jako LPčko, ale Sony trvalo na 74 minutách, aby se na jeden disk vešla celá Beethovenova 9. symfonie.

Pokračujeme za 17. srpnem před 35 lety. Během něj natočila americká Nirvana klip ke kultovní písni Smells Like Teen Spirit, ve které představuje skutečné fanoušky skupiny jako publikum. I proto jeho výroba stála méně než 50 000 dolarů. Na začátku milénia pak Guinnessova kniha rekordů označila video za to úplně nejhranější na stanici MTV Europe.

Končíme 17. srpna letopočtu 1995, kdy společnost Microsoft koupila práva na hit Start Me Up od Rolling Stones z 81. roku. Ten použila stylově jako téma pro jejich uvedení na legendární operační systém Windows 95.

0: Takhle hraje Signál Radio a Billy Ocean. Schválně, jak je to dlouho, co jste naposledy nic nedělali? Pokud to nějaký ten pátek bude, za chvilku pro vás budu mít pozvánku na akci, která je vám ušitá na míru. Do té doby hrajeme. Připraveni jsou Erasure, Elton John nebo třeba Rod Stewart, tak zůstaňte dál s námi.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio, posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Na festival o ničem, a to doslova, nás teď zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, ano, slyšíte správně. Moje dnešní pozvánka je na festival o ničem. Jde o festival, který vám nabídne příležitost k nic nedělání. Jedna z pražských neziskovek chce právě tímto festivalem připomenout, že důležitá je péče nejen o druhé, ale také o sebe sama. Historická věž Vodárenské věže na Pražské Letné se tak na týden stává místem bez nároků na pozornost, kde nemusíte dělat vůbec nic. Prostě a jednoduše jen

jít. Dramaturgie proto záměrně rezignuje na tradiční festivalový ruch. Jediným cílem akce je připomenout radost z obyčejných věcí. Z dobré kávy, z dobré hudby, z ležení a koukání do stropu a nebo do nebe a také ze zastavení. Tak pokud chcete zastavit, tak se na Letné určitě stavte. Zdejší komorní program vás určitě vyklidní. Celý program hledejte na webu festivaloničem.cz. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Roxette, chviličku před 15. hodinou, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let už za moment. Připraven je Justin Hawks, taky Pierre Coso nebo Matthew Wilder. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posadejte v Praze na Štěrboholské spojce, je to vlastně nájezd z Černokostelecké ulice ve Štěrboholech. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, blokují připojovací jízdní pruh, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signálu začínají zprávy a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Studenti si letos za nájmy v bytech opět připlatí. Ti, kteří chtějí namísto studentských kolejí najít ubytování v samostatném bytě nebo ve spolubydlení, musí počítat s tím, že oproti minulému roku zaplatí za nájem i o 14% více. Studenti před začátkem zimního semestru začínají zpravidla hledat bydlení v letních měsících. Letos podle dat realitních platform začal hlavní vrchol sezóny dříve než loni. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma. Zatím do konce roku a s předpokladem stálého trvání. Bezplatné zpřístupnění muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, navazuje na jarní pilotní projekt. Seznam muzeí i galerií Ministerstvo kultury zveřejní na Facebooku. Značka Porsche hodlá ukončit produkci svého elektrického sportovního sedanu Taycan nejpozději v roce 2030. Vyplývá to z informací, které publikoval německý časopis Wirtschaftswoche. Zatím není známo, zda se připravuje nástupce nebo nikoli.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město podpoří zimní zájezdy dětí zaměstnanců městské policie. Vypsalo proto zakázku na kompletní zajištění zimní rekreace v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město. Jde o jeden z benefitů, který magistrát poskytuje zaměstnancům městské policie. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 4 miliony 200 tisíc korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a jediného současného českého zástupce v NBA, Víta Krejčího. Chybět bude i nadále po zranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Naopak debutovat bude 18-letý Lukáš Smažák. Česká basketbalová federace o tom informovala na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Později se bude zatahovat a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 25 stupňů a na horách kolem 13. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin a 4 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Nejvyšší socha v Evropě se nově nachází v Polsku. Podrobnosti za moment, teď se o začátek další společné hodiny postará Elise. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

pohodové rytmy a Pierre Koslo teď s námi na Signál rádiu. Prázdniny jsou v plném proudu, tak přidám tip na výlet. Zavítat můžete do Polska, totiž ve zdejší vesnici Konotopie najdete nejvyšší sochu Panny Marie v Evropě. Toto nádherné dílo vysvětlili teprve v sobotu a kochat se pohledem můžete na sochu vysokou 55,5 metru přímo z vyhlídkového podstavce. Polská socha Panny Marie je celkově 44. nejvyšší na světě, tak když budete mít o prázdninách ještě nějaký ten vyšetřený čas, můžete vyrazit.

0: Nádherná rocková balada v podání Scorpions na Signál Rádiu. Co takhle vyrazit do podzemí? Dáme vám tu možnost, připomínám naší kvízovou hru Ano nebo ne. Soutěžní disciplína, ve které padne jednoduchá otázka, vy můžete odpovědět pouze ano nebo ne. Vaše šance na výhru jsou tak 50 na 50 a když se vám to zítra ráno povede, získáte rodinnou vstupenku pro dvě dospělé a až tři děti do českých jeskyní. Na výběr je jich celkem 14, prostě si jednu vyberete, kterou máte nejblíž a půjdete si užít nejen krásnou podívanou, ale taky příjemný chládek, protože je tam něco kolem 9 stupňů. Z těch nejlepších vyberu třeba Koněpruské jeskyně, taky Chýnovské jeskyně nebo třeba Punkivní jeskyně. Celý seznam a pravidla hry a soutěže najdete na našem webu signalradio.cz. Tak se tam mrkněte a zítra ráno vám budu držet palce.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Milli Vanilli, za 5 minut, 3:15, s vámi je Signál Rádio a taky bude i kolega Áďa Adam, který dorazil. Ahoj.
1: Ahoj, Luky.
0: Chtěl bys se ještě někam podívat, třeba do konce prázdnin, nebo v září máš nějaké vysněné místo, kde jsi ještě nebyl, nebo naopak, kam by ses rád vrátil?
1: Těch vysněných míst je hodně, ale je otázka, jestli to ještě stihnu. Do konce prázdnin mám toho celkem dost, ale určitě chci ještě se vydat na nějaký pěkný výlet po republice, někam do přírody, do lesa. Teď, když máme trošičku to počasí, už se trošku sklidnilo, už není takový vedro, tak si myslím, že určitě stojí za to třeba do lesa nasát vůni a tu atmosféru toho klidu té přírody.
0: No já jsem právě zvědav, jestli když ještě pár dnů to takhle vydrží a pak zase přijde to slunce, tenhle se zapaří, jestli začnou růst houby.
1: Taky mě to napadlo, no ono to chce vždycky čas, když zaprší takhle, tak nevím, jak je to většinou třeba ty 2 týdny, to chce, aby ty houby vyrostly.
0: Mykologové říkají tak týden po dešti, no ideálně.
1: Týden po dešti.
0: Třeba. A musí jít měsíc nahoru, ne dolů.
1: Tak se necháme
0: překvapit. To jsou 2 důležité předpoklady. Tak Adam s vámi dál po 16. Já se pro dnešek loučím. Mějte se krásně, užijte si zbytek deštivého pondělí, proč ne? A těším se na vás zítra v 11 dopoledne. Ahoj.
2: Ahoj.

What's that? Hawaiian noises. You've got

0: Ladíte odpolední vlny Signál rádia, které se nese ve znamení těch nejlepších hitů z 80. let. Proto nás tu už po odbytí 16. hodiny čekají například Bonnie M, Alphaville nebo Depešáci. Teď se ještě podíváme na dopravní situaci u nás.
1: Signál rádio, doprava.
0: Brno hlásí nehodu v ulici Brněnská, kde došlo ke střetnutí dvou osobních aut. Buďte tam při projíždění opatrní. Bezpečné cesty přejeme ze studia Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den vám přeji a vítám vás u zpráv na Signálu. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to po jednání vlády. Členy koalice podle něj budou ministři zemědělství Martin Šebestyán a životního prostředí Igor Červený. Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec. Koalice poprvé zasedá dnes. Na Teplicku zadrželi celníci téměř 10 kilogramů drog, heroinu, kokainu a metamfetaminu, neboli pervitinu. Společně s ústeckými kriminalisty zadrželi dva muže. Oba skončili ve vazbě, pokud se jim u soudu prokáže vina, hrozí jim 5 až 12 let vězení. Celníci a policisté také při zásahu zajistili výnos z trestné činnosti, který činil bezmála milion korun. Celkem 40 slosování čekali němečtí sázkaři na výherce nejvyššího jackpotu. Dočkali se až uplynulou sobotu, kdy v loterii padla maximální výhra ve výši 50 milionů eur. V přepočtu téměř 1,25 miliardy korun. Výherní tiket byl podán v Durynsku. Zatím není jasné, zda výherní kombinace typoval jediný sázející nebo takzvaná typovací skupina. Jisté ale je, že se jim podařilo dlouhé čekání ukončit a jackpot prolomit.
0: Co se děje v regionu?
2: Rada hlavního města schválila pokračování projektu Upgrade sítě veřejného osvětlení pro účely dobíjení e-mobility. Hlavní město tak prodlužuje platnost 3 klíčových smluv této oblasti až do konce roku 2028, aby mohl být celý projekt dokončen. Původně se předpokládalo, že projekt bude hotový do konce roku letošního. Projekty ale vyžadovaly více času a nebyly vyčerpány alokované finanční prostředky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Barum Rally má překvapivého vítěze. Barum Czech Rally ve Zlíně vyhrál Adama Březík se Škodou Fabia. 30-letý jezdec si připsal největší triumf v kariéře. Navíc se dostal do hry o titul mistra České republiky. Za měsíc v Pačejově se rozhodne o šampionově mezi trojicí Březík, Střítecký, Mareš. Právě lídr šampionátu Mareš dojel na Barumce až 8. Zraněný Střítecký ve Zlíně nestartoval.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačná až polojasná obloha, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne se bude zatahovat a místy se objeví déšť. Denní teploty budou mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na jihu Moravy očekáváme až 25 stupňů a na horách kolem 13. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Posloucháte pondělní Signál Rádio, místo, které vás chrání před žhavým sluncem, ale i deštěm, a ještě navíc získáte nezapomenutelný zážitek. Už za pár minut se společně vydáme do boskovských jeskyní, které mají rozhodně co nabídnout. K tomu další úžasná hudba, kterou vás bude i nadále provázet moderátor Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins nám hrál na Signál Rádio. Boskovské dolomitové jeskyně na Semilsku zažívají během letošního léta nečekaný nápor. Lidé je vyhledávají především během tropických dní. Jde totiž o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji, které má stálou teplotu mezi 7,5 až 9 stupni Celsia. Dříve přitom nejvíce návštěvníků přicházelo během deštivých dní. Více prozradí vedoucí jeskyní Dušan Milka.
1: My jsme v podstatě jeskyně, která sbírá, když je špatný počasí. Jo? Když začne lejt, tak my máme návštěvnost prostě úžasnou, protože se nedá nikam chodit, že jo? Tady na žádný vejlety a lidi jdou do jeskyní. To my víme, to jako je tady prostě narváno. Ale teď je tady opravdu plno, přestože neprší a je krásný počasí. Může to být i tím, že se už nedá koupat, já nevím.
0: Boskovské jeskyně najdeme na Semilsku v Libereckém kraji a patří k nejrozsáhlejším dolomitovým jeskyním systému v České republice. Najdeme v nich i překrásné podzemní jezero, které vás ohromí svou modrozelenou, křišťálově čistou vodou. A připomínám, že do jeskyní po celém Česku rozdáváme tento týden vstupenky v ranní hře Ano nebo ne.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio. Úterní poledne patří u nás pořadu Miluju Prahu a ani zítra tomu nebude jinak. S kolegou Davidem Černým se vydáme k lužickému semináři, kde najdeme Vojanovy sady. Jedná se o nejstarší částečně zachovalou zahradu v naší metropoli. Založená byla jako klášterní a každého návštěvníka zde upoutá neobvyklá stavba. Jde o kapli svatého Eliáše, která vypadá jako krápníková jeskyně. V její kryptě se ukrývá jedno z nejtemnějších tajemství. Jestli chcete znát příběh černé mumie a zázraku, který se tu stal, poslechněte si další poutavé vyprávění Davida Černého o nás na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Odpoledne trávíte se Signál rádiem, kde nám hraje ta nejlepší hudba z 80. let. Ještě si můžeme v této hodině těšit například na Tinu Turner, Ricka Astleyho nebo Elán.
1: Rozhovor Signál rádia.
2: Pamatujete si ještě na Kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jaký Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál rádia. Když slyšíš tohle,

0: Je s vámi Signál Rádio, kde nám už za chvíli kolegyně Blanka Holubková obohatí vysílání se zprávami a po nich bude následovat další parádní muzika z let 80. Z nich tam tady budou například Madonna, Crowded House nebo Supertramp.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D10 hlásí nehodu osobáku a nákladňáku na 45. kilometru ve směru na Turnov. Provoz jízdním pruhu by měl být už obnovený, i tak tam buďte ale za volantem opatrní. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na signálu jsou připraveny další zprávy s Blankou Holoubkovou. Dobrý den. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala Olomoucká krajská hygienická stanice za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl. Vláda rozhodla o zrušení eurocenter, ve kterých mohou lidé v krajích získávat informace o Evropské unii. Eurocentra vznikla před 20 lety, tedy krátce po vstupu Česka do EU. Premiér Andrej Babiš po jednání kabinetu zrušení odůvodnil úsporami i tím, že dnes už není potřeba, aby byla v každém kraji kamenná pobočka s úředníky. Rozhodnutím podle Babiše stát ušetří 10 milionů korun ročně. Čech dělal ostudu. Jeden z řidičů na dálnici u Záhřebu zachytil řidiče auta s českou registrační značkou. Nedlouho po ničivých požárech v Chorvatsku, jak vyhazuje nedopalek cigarety. Video vyvolalo bouřlivé reakce i štiplavé komentáře. Jde totiž o čin, za který hrozí pokuta a v případě způsobení požáru i několikaleté vězení.
0: Co se děje v regionu?
2: Až tunu odpadků denně vhodí lidé do odpadkových košů na pražském Václavském náměstí. Z analýzy, kterou nedávno provedl pražský magistrát ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky, vyplývá, že kromě plechovek a PET lahví tvořily třetinu odpadů jednorázové obaly, především kelímky, a zbylá třetina pak byla standardní směsný odpad. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli. Náhradní termín zatím nebyl určen. Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zpočátku očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude zatahovat a místy se objeví déšť. Denní teploty budou mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na jihu Moravy naměříme 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 13. Tolik zprávy na signálu s Blankou Holoubkovou.
0: Signál Rádio.
3: Ada Adam se vám hlásí od mikrofonu Signál Rádia, kde vám přejeme krásný podvečer. V kalendáři máme 17. srpna, den, který je věnovaný černým kočkám. Proč jsou spojeny se smůlou a pověrami, si povíme už za chvíli. K tomu další úžasná hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Máte naladěné Signál Rádio. Dnes je den černých koček, který vzniknul proto, aby rozptýlil pověry, které jim nedělají zrovna dobré jméno. Ale proč to tak vlastně? Už za středověku to černé kočky neměly vůbec jednoduché. Lidé prý často považovali za zjevení satana a duchovního strážce čarodejnic. Černá barva se totiž běžně spojovala s magickými obřady a temnými silami, což byl oproti třeba starověkému Egyptu podstatný rozdíl. Tam totiž byly kočky posvátné a podle pověstí chránili domovy. A jestli se také jako já občas bojíte pověry o tom, že je zlé znamení, když vám černá kočka přeběhne přes cestu, mějme na paměti, že například v Anglii to znamená štěstí. V Irsku se dokonce dávají údajně černé kočky jako svatební dar novomanželům pro dlouhá a šťastná společná léta. Pro štěstí si tu budeme hrát další muziku z minulých let, tak zůstaňte na ladění.

0: Byla kapela Lucie na Signál Rádiu, jehož playlist je nabitý dalšími úžasnými hvězdami z osmdesátek. Zpříjemňovat nám dnešní den budou i například Kool & The Gang, Texas nebo Culture Club. Užívejte si nadále s námi osmdesátkové léto.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio jsme si hráli Cool and the Gang, no a teď už přišel čas zapojit náš jedinečný magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát u provoz máme hitovku, která má z našeho playlistu asi nejdelší název, který jsem tu viděl. A je to teď pozor, Itsy Bizzy Teen Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Původně je tahle píseň už z 60. let, ale britská popová skupina Bomba Lou Reina ji hodila do svěžího 80-kového kabátu. Jestli vám něco zlepší tento pochmurnější letní den, tak je to právě tahle specialita na naše magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tohle na vlnách Signál Rádia, kde už za chvíli budou zprávy s kolegyní Blankou Holoubkovou. Těšit se můžeme potom na další skvělou hudbu, například na CC Catch, Modern Talking nebo Queeny. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na D1 na 209. kilometru ve směru na Brno, kde proběhla srážka 3 osobních aut. Dejte si pozor, kvůli hustému provozu tu můžete nabrat 10-minutové zpoždění. Signál Rádio vám přeje klidné jízdy a nezapomeňte, že pomocí DAB+ nás můžete poslouchat bez šumění prakticky po celém Česku.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signálu začínají zprávy a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Studenti si letos za nájmy v bytech opět připlatí. Ti, kteří chtějí namísto studentských kolejí najít ubytování v samostatném bytě nebo ve spolubydlení, musí počítat s tím, že oproti minulému roku zaplatí za nájem i o 14% více. Studenti před začátkem zimního semestru začínají zpravidla hledat bydlení v letních měsících. Letos podle dat realitních platform začal hlavní vrchol sezóny dříve než loni. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma. Zatím do konce roku a s předpokladem stálého trvání. Bezplatné zpřístupnění muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, navazuje na jarní pilotní projekt. Seznam muzeí i galerií Ministerstvo kultury zveřejní na Facebooku. Značka Porsche hodlá ukončit produkci svého elektrického sportovního sedanu Taycan nejpozději v roce 2030. Vyplývá to z informací, které publikoval německý časopis Wirtschaftswoche. Zatím není známo, zda se připravuje nástupce nebo nikoli.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město podpoří zimní zájezdy dětí zaměstnanců městské policie. Vypsalo proto zakázku na kompletní zajištění zimní rekreace v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město. Jde o jeden z benefitů, který magistrát poskytuje zaměstnancům městské policie. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 4 miliony 200 tisíc korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a jediného současného českého zástupce v NBA, Víta Krejčího. Chybět bude i nadále po zranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Naopak debutovat bude 18-letý Lukáš Smažák. Česká basketbalová federace o tom informovala na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Později se bude zatahovat a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 25 stupňů a na horách kolem 13. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Hladíte večerní vlny Signál Rádia, které vám s radostí hraje vaši oblíbenou muziku z minulých let. K tomu vám už za chvíli kolega Jirka Svoboda přinese přehled o dnešních výročí. Dnes máme 17. srpna, den, který je jistě nabitý zajímavou historií. Tak zůstaňte naladění, hezký poslech vám přeje moderátor Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Modern Talking nám hráli v našich reproduktorech a jak už vidím i na hodinách tady ve studiu přišel čas na dnešní zajímavá výročí s kolegou Jirkou Svobodou.
1: Jste se Signál rádiem a v kalendáři je datum 17. srpna. To byl v roce 1929 den, kdy byla zapsaná ochranná známka Java a už přináším i několik dalších dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V roce 1975 se povedl útěk 11 lidem ze socialistického Československa. Na Lipno, kde se rekreovali stovky lidí, pro ně přiletěl vrtulník z Rakouska. Pohraniční stráž zahájila palbu, ale narušitelům hranice se podařilo upláchnout. V roce 1915 byl patentován elektrický startér pro automobily. Znamenalo to konec točení klikou při startování auta. V roce 1869 v Brně začaly jezdit tramvaje jako v prvním městě na území dnešní České republiky. Do ulic vyjela kolejová vozidla tažená koňmi. V roce 1869 se poprvé konaly veslařské závody na Temži. Univerzita Oxford tehdy porazila Harvard. A v tento den v roce 1859 začala v Americe fungovat první letecká pošta na světě. Tehdy ještě neměli letadla a tak pro přepravu korespondence používali horkovzdušné balóny. Mělo to jenom jeden háček, pošta byla doručena pouze tam, kam foukal vítr.

0: Skvělé hity z let 80. nám hrajou na Signál Rádio, kde se můžeme těšit ještě na další jedinečné hvězdy. Mikrofonu se tady ujmou například Pet Shop Boys, Elton John nebo U2. A k tomu se s námi kolega Luboš Dvořák podělí o postřehy ze Slezské Ostravy, a to už za pár minut. Tak držte signál.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ostravy.
1: Dnes se s vámi podělím o postřehy ze Slezské Ostravy. Dodnes se setkávám s údivem a překvapením, že Ostrava má hrad. Ano, svůj Slezsko-Ostravský, který už ve 13. století střežil horkou hranici mezi Polskem a Českým královstvím nad soutokem Ostravice s Lučinou. Za panování rodu Sedlnických Schotic se stal v 16. století významným politickým centrem v regionu. Postupně ho ale zpustošila 30-letá válka, důničinnost a bombardování Ostravy. Ovšem i dnes má stále číslo popisné 1 jako nedílná součást společenského a kulturního života města a Moravskoslezského kraje. Je izolován zelení a přitom kousek od centra. Je zde i amfiteátr nejen pro shakespearovské slavnosti, jako má Praha. Lokální výstavní činnost se zaměřuje na celé rodiny. Podhradí občas také slouží jako stanové městečko při velkých zvučných festivalech a mezinárodních setkáních. Z Ostravy zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Krásný dobrý večer se Signál Rádiem, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áďa Adam. Taky vám poslední dobou život dost znepříjemňovaly vosy, jejich aktivita je poslední dobou opravdu velká. Detaily si k tomu přidáme za pár minut. Nebude nám tady mezi tím chybět například George Michael? Pěkné 80kové léto.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Radio, jste na zahradě a dopřáváte si pěknou snídani. Jsou tam. Otevřete si láhev jednoho vychlazeného. Jsou tam. Dáte si dva kopečky vanilkové a zase tam jsou. Vlsí aktivita je poslední dobou na vrcholu a má to prý svoje jednoduché vysvětlení. Horké a suché počasí, které nás minulý týden provázelo, bylo ideální na rychle rostoucí hnízda. Za teplých nocí totiž vosy nemusí vydávat tolik energie na termoregulaci hnízda a tak ji mohou využívat hojně přes den. Navíc při dozrávajícím ovoci mají i dostatek potravy. Jejich agresivita stoupá, když nalétávají na přezrálé kvasící ovoce, jehož alkohol pak způsobuje zmatenější a mnohem dotěrnější chování. Tento týden má být ale o dost chladněji, takže by jejich nálety měly být mírnější. I tak si na sebe dávejte pozor, zejména když máte alergii na bodnutí. Signál Rádio vám přeje pohodové 80-kové léto.

0: Jste se Signál rádiem, které pro vás hraje jen ty nejlepší hity z dob minulých. Ještě v této hodině si můžeme těšit například na Phila Collinse, Simply Red nebo Eurythmics. Tak držte signál.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Phil Collins nám zněl na vlnách Signál Rádia, kde budete moct už zítra ráno opět soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Tentokrát s hrou Ano nebo ne budeme od pondělí do pátku, tedy zítra až do pátku, hrát o rodinné vstupenky, které můžete využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Vstupenky jsou určené pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let a mají platnost do konce roku 2026. Stačí každé všední ráno dobře poslouchat naše vysílání a jakmile uslyšíte výzvu od našeho moderátora, na nic nečekejte a volejte rychle do našeho studia na linku 910 260 910. Na soutěžní otázku budete pak moc odpovědět pouze ano nebo ne. Zkrátka jediné správné slovo a výhra může být vaše. Držíme vám palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio, 20. hodina odbyla a už za chvíli si opět připomeneme některé známé skladby s kolegou Lukášem Bláhou, a to v rámci Signálu hudební minulosti. Mezitím nám tady nebudou chybět například Cyndi Lauper, Rod Stewart nebo Black. Hezký večer vám přeje Signál Rádio a moderátor Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Cindy Lauper nám zajišťovala pohodový večerní poslech se Signál rádiem, kde už je u mikrofonu i kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Cestu historií zahájíme v roce 1982, protože to vyšel první hudební optický disk. CD vyvinuli společnosti Sony a Philips a na prvních nosičích zákazníci dostali album The Visitors švédské ABBY. Původně mělo mít CDčko délku 60 minut jako LPčko, ale Sony trvalo na 74 minutách, aby se na jeden disk vešla celá Beethovenova 9. symfonie.

Pokračujeme za 17. srpnem před 35 lety. Během něj natočila americká Nirvana klip ke kultovní písni Smells Like Teen Spirit, ve které představuje skutečné fanoušky skupiny jako publikum. I proto jeho výroba stála méně než 50 000 dolarů. Na začátku milénia pak Guinnessova kniha rekordů označila video za to úplně nejhranější na stanici MTV Europe.

Končíme 17. srpna letopočtu 1995, kdy společnost Microsoft koupila práva na hit Start Me Up od Rolling Stones z 81. roku. Ten použila stylově jako téma pro jejich uvedení na legendární operační systém Windows 95.

0: Hladíte večerní vlny Signál Rádia. Zítra nás čeká opět ochlazení. Maximální denní teploty by se měly pohybovat okolo 17 až 21 stupňů Celsia, které doprovodí oblačná až zatažená obloha. Od druhé poloviny týdne by se měly ale teploty znovu zvedat nahoru. Ve čtvrtek bychom se mohli dočkat i tropické třicítky. Signál Rádio vám přeje pohodový týden.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Krásný večer se Sandrou, moderátor Ráda Adama, zdraví od mikrofonu Signál Rádia. Už se ale blíží čas mého odchodu, vlastně už dorazil, já už vyrážím ze studia, ale popřeji vám ještě pohodový zbytek dne, budete se tady moc těšit například na Ariem, Madonu nebo Nazaret. Tak se mějte krásně a zase v pátek se uslyšíme. Ahoj.

Mějte to nejlepší z 80. let neustále u sebe a poslouchejte Signál Rádio také z mobilního telefonu. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store pro mobily Apple nebo z Google Play pro mobily s Androidem. Poslouchejte tak naše živé vysílání pohodlně kdykoliv a kdekoliv na světě. Díky naší apce budete mít Signál Rádio a to nejlepší z 80. let pořád po ruce. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.